nedokázat. Bez odpovědi znova se zastázat. Být vzhůru hozen a zase klesnout dolů. Přes vrchol blaha sletět v propast bolů.

You Make Me Feel, My Real a Sylvester na Color Music Radio. Začíná old school. Tady hodinka hudby zejména 70. a 80. let. Jsou funky, rap, butt music, diska a tak podobně. No a tak tady pro vás budu mít Pointer Sisters a Neutron Dance. Tak přijde Prince a You Got a Look. No a teď Mandavír a Fashion Pack. A příjemný poslech vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Pelín.

Duke Dulk a Prince. Old School na Core Music Radio. Posloucháte 70. a 80. Dáme se další kousky. The Real Thing a You to Me a Everything. Taky Voyage a From East to West. No a teď The Detroit Spinners. To je taková klasika konce 70. let. Working my way back to you. Taky nadále příjemný poslech.

Name, Tencent Darby, trochu jsme zpomalili Trifocku, ale trochu zrychlíme, protože tady budou Village People in the Navy, taky Chick a Dance, Dance, Dance, no a teď tady Frankie Boy and the Four Seasons a originální verze skoro Begin. To předělal před tuším už skoro 16 lety interpret Matt Con. No a toho originálu.

Blčík. Na Core Music Radio posloucháte Old School, ať už v premiéře ve středu od 14 hodin, anebo taky v pátek ráno o 6 v premiéře, tedy v repríze, pardon. A toho je Denver Rick. Out of my hands. Potom Seren a taky Cameo.

je zpsali do Japonska v Honsku, Hiroshi Sato a Say Goodbye. No a loučí se jako pelín, když spolu to mikrofonu, opět naslyšenou za týden v pravidelných časech, tedy ve středu od 14 hodin, taky v pátek od 6 ráno. A na závěr taková klasika, kterou tady v Honsku hrajeme celkem často. Ale prostě je to věc, kterou mám asi jiné rádio nezahraje, než Core Music Radio. To jsou Raw Band a Clouds Across the Moon. Tak si ji užijte a naslyšenou za týden.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stůl. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Nazdar, koloráci. Tak máme přesně 7 hodin. Je pátek. Máme po velmi příjemným mejdánku. Skoro celý Kolor byl včera na náplavce v naší oblíbené restauraci Vltava. A tady jsou Simply Red, protože si je jeden borec, který včera napsal milej mail, přál. Tak tady je máš a zdravím do Českých Budějovic.

už jsem si konečně vzpomněl, jak se jmenuje ten milej borec od Českých Budějovic. Elvisino. Tak Elvisino, přeju ti opravdu krásný, nádherný ráno a hlavně i celý pátek. Tak a teď se podíváme z Velké Británie do Austrálie. Tady jsou kluci In Excess, Need You Tonight, trošku funky.

I've got to let you know. Need you tonight. Tak to bylo Michael Hutchence a jeho parta In Excess. A teď se podíváme zpátky do Velké Británie. Tady jsou Flock of Seagulls, moje oblíbený Hejnu Racku a Space Age Love Song. A dneska slaví svátek Emilové, tak všem Emilům přeje kolor, jen to nej. Co jinýho? Všechno pozitivní. Tak, Flock of Seagulls, pojďte na to, Rackové, jdeme!

Page Age Love Song, tak to byly Flock of Seagulls. A když jsem byl naposledy v Londýně, což jsou nějaký 2 roky, tak jsem přišel na náměstí na Trafalgar Square a hrálo tam tohle. Na plný pecky. Protože tam je Radio Gold. Tak hráli Spandau Ballet Gold. Tak si taky zlatíčka užijte tuhle písničku. Je to dobrá věc.

Spandau Ballet a jejich megahit Gold. Tak dneska jsme trošku ve Velké Británii, tak tam ještě zůstaneme. Tady jsou ABC. Všechno z mýho srdce. All of my heart. Tak krásný ráno, koloráci.

Tak to byly ABC All of My Heart. A tady jsou Blancmange, Blind Vision. Máme 7 hodin 21 minut a taky klidně 17 21 minut, protože i dnešní hodinka se bude reprízovat. Bude to příští sobotu, tak ať si to užijete a nejste zmatený.

No a teď k nám přichází do éteru David Bowie. Ashes to Ashes. Tak jo, tak si to užijte. Buďte spokojení. Žádný

Ashes to Ashes. Mr. David Bowie na Color Music Radio. A protože si hodně píšete o song od Depeche Mode, tak teď vám ho dám. Tady jsou Depešáci a Enjoy the Silence. Uži si ticho. Ale to si myslím, že bude naopak. Naopak si to dáte volume right. Stejně jako já ve studiu.

A View to a Kill. Tak to byly Duran Duran. Dneska máme 22. května, takže za měsíc a dva dny to borci rozjedou v O2 aréně. Těším se na ně a hlavně na nový single Free to Love. Tak a protože můj věrný posluchač Marcello z Petřin, kde jsme společně vyrostli, si přeje George Michaela, tak tady je George Michaela Fast Love. Uhu, baby. Tak Marcello, užij si to. Dej si půl litr.

Tak to byl George Michael a jeho hit Fast Love. Tak máme 7 hodin 41 minut a za chviličku to opět rozjedou Eurythmics, čili Dave Stewart s krásnou a výbornou zpěvačkou Annie Lennox. Love is a stranger. Že by byla láska cizí? No jo, no. Někdo to tak má.

Love is a Stranger. Tak to byly Eurythmics na Colory Music Radio. A teď si píšu s naším bosem Mirkem Píchou, že bych chtěl něco zahrát. Rád to udělám. Tak Míro, posílám ti Heaven 17 Temptation. A nebo že bych ti zahrál Talk Talk? Tak ti zahraju Heaven 17 i Talk Talk.

Temptation, tak to byly Heaven 17. A jak jsem už říkal před právě začátkem této písničky, že si dáme ještě pro Mirka Talk Talk. Hrozně nerad vzpomínám na jednu nemilou věc, když Mark Hollis umřel, tak jsme se akorát volali s Honzou Muchovem, protože jsme vždycky Talk Talk milovali. A umřel taky chudák strašně brzy. Ale ať nemáme negativní zprávy, naopak tady máme pozitivní. Takže Míro, doufám, že to uslyší celý letiště Točná. Dej si volume right, tady jsou Talk Talk a Such a Shame. Prostě ostuda, no.

Such a shame. Tak to byly skvělý Talk Talk. No a už nás čekají jenom dvě písničky dnešní hodiny Romeo Show. Tak teď si dáme Human League, Don't You Want Me, a pak si dáme Dianu Ross. Protože včera jsem to zjistil, 29. července má koncert v Plzni, v krásném divadle.

Want Me Baby. Tak to byly Human League a tuhle tu pecku jim napsal Giorgio Moroder. Taky vynikající hitmaker. Udělal třeba ještě písničku Maniac. No, spousty. Tak jak jsem říkal, teď to rozjede Diana Ross, který je 82 chudince a bude mít 29. července koncert v amfiteátru Lochotín u Plzně. A ta písnička se jmenuje The Boss. Takže našemu šéfovi, Mirkovi Píchovi, hrajeme i tuhletu pecku, která je super. A na tu se strašně těším, až ji bude dávat live. Tak se mějte moc krásně, přeju vám nádherný víkend a za chviličku už nastupuje Friky.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin.
3: Color Music Radio.
4: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

DJ Freaky, Časomíra tady ve studiu ukazuje 11 minut po 8. Dneska je 22. května. Svátek nám slaví Emilové a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude, ano přátelé, i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno. Jen ojediněle by se mohlo objevit zataženo v odpoledních hodinách, ale bude to opravdu ojediněle, nebo aspoň tak to vypadá podle toho, co nám slibují meteorologové. No a já vám doplním ještě teploty, tak aby jsme věděli, jak se na ten dnešní den připravit. A vězte, že bude relativně teplo, protože po ránu sice ještě 8 až 11 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech, ale potom 21 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 17 až 21 a přes noc potom teploty kolem 10 až 14 stupňů. Tak to oteplení je tady, letní teploty 26, ideální stav. Já jsem včera říkal, že mělo být 29, tak teď se to trošku změnilo, což je pro mě tedy úplně skvělý, protože 26 stupňů, 27, to je ideální teplota pro mě. A ideální teplota na práci, ideální teplota na party, ideální teplota se něco učit. Už dnes začíná totiž, přátelé, jak jinak než Skate Sound. A to akce, která proběhne v Hradci Králové od tedy dnešních 1 hodiny odpoledne k do večera a zítra opět znovu můžete zažít DJskou školu, skateovou školu, taneční školu, graffiti školu a to všechno v těchto těch příjemných teplotách. Ano přátelé, tak to jsem spojil teploty, takzvaně příjemný s užitečným a teď se pojďme vrátit k dnešnímu vysílání. Čekají nás 2 hudební sety, ten první už odstartoval, vybral jsem M.O.P. a Fall Alarm Blaze, samozřejmě s Jay-Zem a taky Tefonem a proč? Protože tady M.O.P. včera byli a já jsem tam chvíli byl, přátelé. M.O.P. byli v Praze, tak jsme si jedali i do éteru. A první set se ponese v rytmu rapu a hiphopu. Ten druhej, jelikož je dneska pátek, se neponese v ničem jiným než v rytmu junglu a drumbassu. Klacky v kýblu, ano přátelé, tak to v pátek tady u nás v druhé části vypadá. No a samozřejmě do toho nám hraje Rocky, že jo, tenhle ten remix M.O.P. A já ještě doplním, že nás čekají taky Freecolora Infos, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Ty přijdou na řadu před 9 a v repríze 10 hodinu. Uf. Včerejší porada byla výtečná, poradili jsme se jako vždycky. A já bych chtěl pozdravit všechny svý kolegy, vy můžete na Instagramu vidět fotku, kolik se nás sešlo, je nás hromada, ano přátelé, takže samozřejmě Freecolor a pak Holiday Edition, Lukáš, Admirál Kolíbala, jeho polední menu a spoustu dalšího, přede mnou Romeo, ano přátelé, je to tak, Roman Ondráček od 7 do 8, no a zbytek najdete na našich stránkách Radio Color. Já se přes to mluvení jdu věnovat radši muzice a vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radia.

0: U Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 8 hodině. Dneska je 22. května a máme pátek. Svátek nám dnes slaví Emilové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude, ano, přátelé, a meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno. Ojedinělé někde může být ale také pod mrakem, tedy zataženo. A teploty, ty raní, by se měly pohybovat mezi 8 až 11 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 21 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 12 až 19 a přes noc potom teploty klesnou k 10 až 14 stupňům. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jako první je tady 3 životní lekce, které musí dát otec synovi, aby z něj jednou byl ten nejlepší manžel a táta. O tom, jaký muž z malého chlapce jednou vyroste, rozhoduje už jeho nejútlejší dětství. Od malečka ho nejvíce formují 2 lidé, a to jeho rodiče. Každý trochu jiným způsobem. Pokud chtějí, aby jejich chlapeček jednou měl krásné manželství a pro své potomky byl tím nejlepším tátou, je právě na otci, aby ho na to připravil 3 lekcemi, které to jsou 3 nejcennější lekce, které musí dát otec synovi. Tedy první lekce, smějte se a nestyďte se za slzy. Druhá lekce, buďte k synovi něžní. No a za třetí, chovejte se k jeho matce, jak nejlépe dovedete. No a my pokračujeme dál. A další informace, kterou tady pro vás mám, se týká rakoviny. Ano, přátelé, věda odhalila, jak přesně nás rakovina zabíjí. Bude to znamenat průlom v boji s touto zákeřnou nemocí. Ze zhoubného nádoru se denně uvolní až 1 miliarda buněk. Pohybují se krevním řečištěm ve zhlucích, často ve spojení s těmi zdravými buňkami. A právě tyto zhluky jsou zodpovědné za vznik druhotných nádorů, tedy metastáz. A nakonec pacienta zabijí tím, že mu naruší krevní oběh. Ročně umírá na světě na rakovinu 9 milionů lidí. 9 z 10 jich nezabije první nádor, ale až ten druhotný, takzvaný metastázy, které vznikají na jiných místech těla z buněk uvolněných z primárního nádoru od krevního do krevního řečiště. Jak ale ukázala nedávná studie mezinárodního týmu vedeného Mattem Ligoriem z univerzity v texaském Dallasu, tak tedy z curišské tedy Technischen Hochschule Nikolou Aketem. Sami o sobě metastázy své oběti nezabijí. Hlavním problém tedy nastává, když uvolněné buňky fatálně naruší krevní oběh. Toto zjištění amerického švýcarského týmu otevírá zcela nové cesty k léčbě pokročilých stádií nádorových onemocnění. No a poslední informace dnešního rána. Gibbs zajistil přes 10 litrů tekuté extáze. Část doma užíval pražský policista. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila při domovních prohlídkách více než 10 litrů tekuté extáze. Část drogy měl podle vyšetřovatelů přechovávat také pražský policista, který zároveň opakovaně užíval. Proti 2 mužům už inspekce zahájila trestní stíhání. Jde o druhé nejvyšší zajištění množství v Česku. Celkem Gibbs zajistil 10,26 litrů látky GBL v přepočtu 11,2 kg, což je druhé nejvyšší zajištění množství této látky v České republice od doby, kdy byla zařazena na seznam návykových látek. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. A s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9 hodin, jedeme přesně na čas, a tak pojďme dál, čeká nás Krása nádherná. Mr. Guest a Raga Twins, že by tato remasterovaná věc, tedy asi nebude úplně novinka, ale pravděpodobně tedy bude v novém zvuku, tak se na ní možná půjdeme podívat, i když asi taky možná ne. Uvidíme, to se dozvíme za chvíli, teď nás čeká reklama a po reklamě muzika, je tady páteček, to znamená klacíčky v kýblíčku a taky džanglíček, ano přátelé, s drumbejzíčkem, už za chvíli tady na Koloru, teď už ale reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
6: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
7: Posloucháte
8: Color Music Radio.

Posloucháš nejšílenější pořad v českém éteru, minimálně mezi 9 a 10 hodinou byste něco takhle šíleného těžko pohledali. Je to Frikolora, DJ Friky za Gramsema a pátek plnej novinek a samozřejmě drumbase a džunglu. No a jak slyšíte, my se toho tady nebojíme, klidně to odpálíme takovýmhle tedy neurofunkem. Ale taky se můžeme možná podívat na něco lehčího. Uvidíme, co nám Logistic a jeho Hyperspace připravili. Tohle ale Intense, a we see. No a posloucháš Color Music Radio. Dobrý ráno.

Jediný rádio, kde můžete slyšet takovýhle živý DJský mixy, taky ranní škrábání, to všechno a mnohem víc na Koloru mezi 8 a 10 hodinou v pořadu Frikolora za Gramcem a DJ Friky, stejně tak za mikrák.

tohle zní v pořádku a takhle dneska zní Frikolora, zase novinky z posledního týdne v rámci Jungle a Drum Bassu. Lose My Mind, za chvíli.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za gramcem a mikrofonem DJ Freaky, nám se blíží závěr. Ještě předtím ale musíme zmínit parťáky tohohle pořadu a parťákem každý pondělí, pátek a středu je tady Mad Finger Games, ty, co dělají hry, který baví celý svět. Balistika je pro hru Green Zone Warfare cesta, jak dostat do hry realičnost, aniž by to ublížilo hratelnosti. Přesné výpočty průchodů různých střel skrz různé materiály nutí hráče přemýšlet, do jaké munice a ochrany investovat své těžce vydělané herní peníze. V hře Green Zone Warfare všichni jasně vidí rozdíly, když se určitý projektil trefí do vesty s nízkou nebo vysokou balistickou odolností. Další věc, kterou vývojáři zvládli skvěle dostat do hry, je reálný účinek střely podle úhlu, se kterým se setká s překážkou typu vesta nebo taktická přilba. Ostřejší úhel zásahu může zachránit život ve srovnání se situací, kdy se kulka potká se svým cílem čelně. Každý zkušený hráč díky tomu střílí až v situaci, kdy si je jistý, že zasáhne nepřítele v úhlu, který mu nedá moc šancí, víc toho jen se škrábnutím. Díky tomu je balistika jedním z hlavních pilířů realičnosti. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Mad Finger Games, navštivte web madfingergames.com/careers se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. 1:50 minut po 9. hodině, my se blížíme k závěru.

0: Věci, které by nikdy nehráli ani o půlnoci, my si tady sypeme po ránu, ještě by dělali, že se to neděje a my se za to nestydíme. I takhle může znít Frikolora, přátelé. Dneska to byl slušnej sešup, tak doufám, že jste se bavili aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu. Teď už ale zpátky k dnešnímu dni, aby jsme si to tedy dali dokupy, abyste věděli, pokud jste naladili Korolor až teď, do čeho jsme se to vlastně vzbudili. Je pátek 22. května, svátek slaví Emil a stejně jako vždycky mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude, ano přátelé, a vězte, že bude převážně jasno nebo polojasno, ojediněle by se mohlo zatáhnout. No a teploty, ty budou hodně vysoko, raní ještě 8 až 11, v odpoledních maximech, ale už potom 22 až 26 stupňů, k večeru se ochladí na 15 až 19 a přes noc potom 11 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Tři životní lekce, které musí dát otec synovi, aby z něj jednou byl ten nejlepší manžel a táta. O tom, jaký muž z malého chlapce jednou vyroste, rozhoduje už jeho nejútlejší dětství. Od malička ho nejvíce formují dva lidé, jeho rodiče. Každý jiným způsobem, pokud chtějí, aby jejich chlapeček jednou měl krásné manželství a pro své potomky byl tím nejlepším tátou, je právě na otci, aby ho na to připravil tedy třemi lekcemi, které to jsou, tak tři nejcennější lekce, které musí dát otec synovi, pouze všechny dohromady pomohou zajistit, aby se z vašeho syna stal muž, s nímž jednou jeho žena bude tou nejšťastnější a který bude pro jejich děti tím nejlepším tátou. Lekce 1. Smějte se a nestyďte se za slzy. Lekce 2. Buďte k synovi něžní. A lekce 3. Chovejte se k jeho matce, jak nejlépe dovedete. No a my pokračujeme dál, tentokrát k rakovině. Věda odhalila, jak přesně nás rakovina zabíjí. Bude to znamenat průlom v boji se zákažnou nemocí. Ze zhoubného nádoru se denně uvolní až miliarda buněk. Pohybují se krevním řečištěm ve zhlucích, často ve spojení se zdravými buňkami. A právě tyto zhluky jsou zodpovědné za vznik druhotných národů, metastáz. A nakonec pacienta zabíjí tím, že mu naruší krevní oběh. Ročně umírá na světě na rakovinu 9 milionů lidí. 9 z desetích nezabije prvotní nádor, ale až ty druhotné, takzvané metastázy, které vznikají na jiných místech těla z buněk uvolněných z primárního nádoru do krevního řečiště. Jak ale ukázala nedávná studie mezinárodního týmu vedeného Mattem Ligoriem z univerzity v texaském Dallasu a Nicole Achsetem z curijského Eidgenössische Technische Hochschule, sami o sobě metastázy své osoby tedy a oběti nezabijí. Její. Hlavním problémem tedy je, když uvolněné buňky fatálně naruší krevní oběh. Toto zjištění americko-švýcarského týmu otevírá zcela nové cesty k léčbě pokročilých stádií nádorových onemocnění. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká gipsu. Ten zajistil přes 10 litrů tekuté extáze. Proč gips? Protože část doma užíval pražský policista. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila při domovních prohlídkách více než 10 litrů tekuté extáze GBL. Část drogy měl podle vyšetřovatelů přechovávat pražský policista, který zároveň opakovaně užíval. Proti dvěma mužům už inspekce zahájila trestní stíhání. Jde o hrubé nejvyšší zajištění a druhé nejvyšší zajištění množství v Česku. Celkem by gips zajistil 10,26 litrů látky GBL v přepočtu 11,2 kg, což je druhé nejvyšší zajištění množství této látky v České republice od doby, kdy byla zařazena na seznam návykových látek. No a teď už informace o parťácích tohohle pořadu a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu bude a pomáhá, jak jinak než firma Prodens, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A ta bude pomáhat i s dnešním workshopem, přátelé. Dnes totiž nás čeká akce Skate Sound. Dnes a zítra v Hradci Králové proběhne tato libová záležitost. Mistrovství České republiky v minirampě, taky škola graffiti, škola breakdanceů, škola DJingu a bude to prostě jedna velká škola. Takže pokud byste se něco z toho chtěli přiučit, rozhodně doražte za gramcema, potažmo za kontrolérama, tam dneska budu stát já a budete si se mnou moc popovídat o tom, jak to s DJingem je a já vám ukážu třeba nějaký fígle a tipy, který byste mohli používat. Píšou tam masterclass, takže pokud jste odborníci, klidně přijďte, snad budu mít ještě něco v záloze, abych tedy mohl poučit, případně přiučit něco i vás. Tak, to byly informace, které jste tedy, jak se říká, potřebovali vědět a teď musím vytočit Martina Svátka. Včera jsme řešili, že mu není prej moc rozumět, důvod byl jednoduchý, já jsem měl rozbitý telefon, tak doufám, že tenhle ten to tedy vyřeší a bude mu krásně rozumět. Dobré ráno, kamaráde.
1: Nazdar, zdravím.
0: Nádherně tě slyšet, jsi úplně čistej.
1: A ty jsi taky úplně čistý.
0: Já jsem úplně čistý.
1: Jo, no.
0: Jak se ti líbila včerejší porada?
1: No, hele, zkusím to přepísk, to teda musím říct. A přišel jsem domů a lehnul jsem, usnul jsem jak špalek, ty vole.
0: No tak to jsi byl asi unavený z toho poradování všeho.
1: Já byl jsem z toho teda tak mega unavený, že jsem si myslel, že jsem došel s bambulou ven, ale nedošel. Takže mi udělal takovou loužičku v předsíni. No, ale ještě nikomu jsem se snad nikdy kvůli jako opici a takovýmhle věcem nevomlouval tak jako jemu. Protože pro něj to určitě nebylo jednoduché, jen tak se doma jako vyčůrat, no.
0: Tak hlavně, že jsi tam tu loužičku neudělal ty.
1: No, to taky, no.
0: OK, co bude první pecka dnešního Holiday Edition?
1: Hele, já tak budu chvilku držet rytmus. Takže, jak jsi minule hrál tu Sigmu, tu pecku, tak já jsem si to našel. A tak na úvod Sigma, Need You Now, to je dobrá pecka, no.
0: Hele, tyjo, takže já nejenže inspiruju jakoby spoustu DJů, to už mi říkalo, teda pár lidí, nebo spoustu, no, prostě nějaký, ale i své kolegy.
1: Je to tak? Já už jsem to říkal několikrát.
0: Tak to je hezký, my jsme se včera bavili o tom, jak doplňovat playlist, takže já vždycky, když budu teď mít něco zásadního, co si budu myslet, že by do playlistu Color Music Rádia mohlo zapadnout, tak to nejen tedy se podělím s vámi, ale pošlu to taky Řeďovi. Tak jo, Marťas, já se budu těšit, co jsi chtěl říct?
1: Nic.
0: Radši mlčuš, jo? Řekni si to ve svém pořadu, neskákej mi do řeči. Tak jo, díky za pozornost, mějte krásný den. Slyšíme se v pondělí, vidíme se celý víkend v Hradci. Díky za pozornost a...

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

Okna hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz Sex Appeal. To nejlepší ze...

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Color Music Radio. 10 hodin.

Páteční vysílání 10 až 12. No tak jsem si říkal, tuhle věc rád taky občas zahraju, když

také věc, která se jmenuje Right Here. No také takový popový klacky v kýblu. Tohle je samozřejmě známá věc. V téhle úpravě taky to mělo úspěch. I See Cross.

tak Chuck Diesel ve svém pořadu Ride říkal jednou, že tahle věc mu vždycky zvede náladu. A když mu je třeba ousko, tak si tuhle věc pustí, mě taky hrozně baví, taky vlastně mám z ní takovej dojem. Babyface, Ella May. No, skvělá věc, Keeps on Falling. Teď Usher. Tak jedna z těch mých oblíbených. Bad Habits. Posloucháte Holiday.

Tak, moji milí, tohle je T.I. Let Him Know. Samozřejmě produkce Pharrell Williams. No, já jsem se včera, dneska, když jsme se s Frikym přepojovali, tak jsem se dozvěděl, že pak ještě po naší akci, po Color schůzi, se šel ještě podívat na MOP. To čumím teda.

Back in the Day. Tato věc se tak jmenuje. To není můj speciál z úterka Back in the Days. I když teď by to tak mohlo znít.

rozhodně, ale skvělá deska, stejně jako ta první, bavili mě. Tak to jsou Criss Cross, teď je hodně známá věc, samozřejmě album, který je, jmenuje se The Score. To už je závěr první vysílací hodiny, Holiday.

0: Aria. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
1: Bohemia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemia.
1: Bohemia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
4: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

I Want You. Tak tohleto je Juliet Roberts. Juliet Roberts vydala celou desku a není špatná. Tato věc pronikla i do mainstreamu amerického, dostala se do první čtyřicítky. Tak následující remix, nebo následující věc je známá. Tohle je všem tady taneční remix. Za chvilku naskočí skvělá basa Don't Mess With My Man. Tak tohle už je Lucy Pearl, druhá vysílací hodina Holiday, páteční vysílání, zdraví.

Tak moc pěkný remix. Tohle je JK, samozřejmě Jamiroquai, jinak Grant Nelson udělal tenhle skvělý remix velkýho, nebo docela velkýho hitu z prvního alba. Rozhodně první věc, kterou jsem od JK slyšel, Too Young to Die. No a teď už Bruno Mars.

Tak hele, Marsha samozřejmě. Marsha Ambrose je jinak samozřejmě členka i... Ty vole, no. Omlouvám se, tak teď mi vypadl název.

Ještě jedna živá záležitost, živá nahrávka. Oh, tak to byla Money Long. Její skvělá věc. Teď už cover, který jsem vám hrál včera.

skvělá věc, tenhle ten cover. Baby Come Back. Já jsem si říkal, že bychom si mohli pustit i Origoš. Ten je samozřejmě klidnej, tenhle ta taková trochu prodloužená verze. Tohle jsou Player. Tak ještě jednou tato ukázka. Baby Come Back. Tady je Origoš.

poslední věc ode mě pro vás. No a ta poslední, no je to pozvání na zítřejší ACX. American Country Express taky jako čas se nemění mezi 10. a 12. zítra. A nebo v neděli ve 20. No moje oblíbená věc, hrál jsem ji včera, myslím, že i v pondělí, jestli se nepletu. Tady je skvělej Keith Urban, Michael McDonald. Těším se na tu skvělou desku, určitě bude skvělá, tomu věřím. Tohle je věc We Go Back.

vám. Přitahuju lehce, tohle je Keith Urban, Michael McDonald, skvělá věc, We Go Back. Pozvánka na zejtřejší ACX, American Country Express. No a teď už se s váma rozloučím. Jinak Lukáš Kolíbal dneska bude mluvit o nedělním jamajském tlaku v Lucerně, takže se máte na co těšit. No a já už se v tuhle chvíli loučím, přeju krásný víkend a jinak třeba zítra po 10. hodině ACX a to už je vše. Čus!

0: 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.
6: To byla famózní a skvělá show.
7: Ahoj, tady je Roman.
8: Tady je Roman.
7: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
9: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
10: Fonotouch.
11: No tak to roztouch.
10: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.
13: Let's party. Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je
14: taneční party Pavla Bár.

Tak, příjemnou dobrou chuť vám na vlnách Color Music Radio. Srdečně přeje Lukáš Kolíbal. To byl George Simonet z Bahamských ostrovů. Don't touch me, tomato. Posloucháte Polední meny na vlnách Koloru v premiéře v pátek, v repetíze v neděli. A moc se těším na následující hodinu, kterou vás budu provázet, a zcela záměrně začínám takhle v tropických zemích. Teď se přesuneme na Jamajku, ale zůstaneme ještě v éře Kalypsa, který přišlo ještě před ska a před reggae music, který my potom navážeme. Přeju příjemný poslech a dnes si budeme mimo jiné povídat o akci, která bude probíhat dnes v pátek odpoledne, respektive už probíhá od rána v Holešovické tržnici, a která se jmenuje Pěstuj město. Za chvilku si povíme víc.

Delroy Wilson a jeho velký hit jménem I'm in a Dancing Mood. Kdo jste při chuti o víkendu tancovat, tak pro vás mám taky nějaký tipy, ale předtím ještě něco o akci festivalu Pěstuj město, která probíhá v Praze v pátek 22. května. Tato akce propojuje městské pěstování, kompostování a komunitní život ve městech. Setkávají se tam zástupci měst, organizací, komunit i veřejnosti, aby sdíleli zkušenosti a ukázali, jak mohou tyto principy fungovat v každodenním městském životě. Akci pořádá sdružení Kokoza, který mají dlouholeté zkušenosti s městským pěstováním, komunitníma zahradama a kompostováním. A právě kompostování je jednou z hlavních témat toho letošního ročníku a budou sdílet spousty inspirace i konkrétních řešení, protože už jsme si zvykli, že třídíme plasty, že třídíme třeba i kartony, někdo jde třeba i dál, ale to, co ten odpad z kuchyně, který každodenně vytváříme chtě nechtě, tak ten poskytuje obrovské množství živin. Pokud máte zahrádku, tak víte, že kompost je poklad zahrady, ale jak to dělat ve městě? A právě o tom je tato akce, která probíhá v pátek celý den. Dopoledne odborný program v Jatkách 78, což znamená hala 7, Holešovická tržnice, a odpolední program potom představí spousty různých zajímavých rozhovorů i akcí, bude se vyhlašovat soutěž Zelená oáza a na závěr od 17. hodiny bude komunitní hostina, tombola, poetické okénko a od 20 hodin do 21 bude můj DJský set, protože jsem byl pozván, abych mezi 15. a 20. hodinou moderoval tady tuto akci, tak moc se na to těším, vřele doporučuju. Holešovická tržnice dneska venku u haly 22. A kdyby vám bylo horko, tak u té haly bude i mlhoviště a budou tam zároveň exkurze, dílny, festivalové stánky a zóny a právě zmíněná komunitní hostina. Tak moc se těším na případná shledání dneska odpoledne a pokračujeme v muzice. Jak jednou začnu s Jamajkou, tak se mi nechce od tam a dál. Tohle to jsou The Techniques a Queen Majesty. A za chvilku taky The Abyssinians, jamajský legendy, který přijedou do Prahy už tuto neděli.

Legendární americké trio The Abyssinians, které svůj první velký hit nahrálo už v roce 1969 v kultovním americkém studiu One, dorazí poprvé do Prahy a z té originální sestavy stále je jeden žijící člen Donald Manning, který v rámci evropského turné dorazí taky a sebou už má mladší zpěváky, který jim to přece jenom dobře zpívá, hodně dobře, takže už to není trio, ale je to dokonce kvartet, skvělá doprovodná kapela už tuto neděli v pražském Lucerna Music Baru. A já jsem měl otevřenou soutěž, tak se podívám, jak to s ní vypadá. The Abyssinians jsou jedněmi z velkých klasiků roots reggae právě díky tomu, že pomohli hodně definovat zvuk první poloviny 70. let. Natočili vlastně 3 alba, z nich jsou ale vlastně naprosto zásadní, jeden song za druhým je prostě hit za hitem. A opravdu velký klasiky, který si myslím bude zpívat v neděli celá Lucerna. Tak srdečně zvu, navíc to bude dvojkoncert, protože jim bude předskakovat Lone Ranger se stejnou kapelou. Takže v neděli večer Lucerna Music Bar a těch akcí v průběhu tohoto víkendu, speciálně pokud vás zajímá karibská muzika nebo muzika inspirovaná Karibikem nebo s kořeny v Karibiku, tak těch akcí bude mnohem více, speciálně dubových. Jedna bude v Praze, další bude ve Zlíně a o tom si povíme za malou chviličku.

Tak, trochu Dubwise Music v dnešním poledním menu. Tato je majská hempresativa a italský producent Paolo Baldini, kteří vystoupili v dubnu v Praze. Žel jsem nebyl fyzicky přítomen, ale viděl jsem videa a viděl jsem, že tam byla naprosto parádní atmosféra a zcela záměrně jsem zahrál trošku Dubwise Music, protože ty pozvánky, které pro vás mám na tento víkend, jsou vlastně převážně dubové. V pátek večer 22. v Praze ve Vile Štvanice proběhne akce jménem Subwise, kde vystoupí rakouský producent Dubin Sun s houslistkou, která se říká Pia Zawa. A společně s nimi vystoupí jaký domácí producent s velkými mezinárodními přesahy Ecoboy. A celý to pořádá Mára Stepa a bude se hrát na Pure Energy Sound Systému. To bude v pátek večer ve Vile Štvanice. No a potom je tady hned tři pozvánky na sobotu. Jednak ve Zlíně proběhne International Sound System Conference, který se zúčastní hned tři sound systémy, dva z Čech, jeden ze Slovenska, Bashment Bass Foundation ze Zlína, který to celý pořádají a který se pozvali olomoucký Conscious Soldiers a taky trenčínskou partu Dub from the Ground. Bude se hrát ve Zlíně.

Zlíně na Savahu. Akce bude od 12 v poledne do půlnoci. Tak tip pro vás, kdo byste si chtěli dát takovouhle sound systémovou konferenci na třech sound systémech, to je pozvánka do Zlína. Další pozvánka je do Prahy, kde proběhne v během dne akce v obchodě Second Shot v Praze na Žižkově v Bořivojce 106 mezi 15. a 21. hodinou, kde proběhne jednak křest novýho čísla fanzimonu Reggae Recipe a jeho vydavatel Selector Conqueror taky bude hrát nějakou muziku k tomu. A potom tam bude zajímavý povídání Hala Hubermana, což je britský novinář a taky selektor, jak se říká na Jamajce DJs, který udělal velmi zajímavý text o reggae ve střední a východní Evropě. A vznikl z toho velikánský článek, o kterém a o jehož souvislostech bude právě vyprávět na týhle odpolední akci Second Shot a ještě dorazí jeho brácha, takže tam budou hrát v oba dva pod jménem Steady Rockin' Brothers. Tak to je pozvánky, tři pozvánky na sobotu a zároveň v neposlední řadě ještě jednou zopakuju, v neděli večer v Lucerna Music Baru jamajský dvojkoncert The Abyssinians a k tomu Lone Ranger. Tam se bude otvírat ve 20 hodin v neděli večer v Lucerně, to bude svítit a vonět. Tak vřele doporučuji, protože to opravdu bude jedinečná příležitost zažít naživo. A my si dáme teďka ještě jednu dubovou záležitost, kterou jsme si hráli v úterý v noci v rámci reggae speciálu a hned mi psal kamarád z Opavy, cože to je. Tak vězte, že to jsou Moving Souls featuring Mickey Romeo a ta věc připomíná velmi nadčasový volání po spolupráci Unity.

Posloucháte polední meny a vzpomněl jsem si taky na Dread Zone, že jsme si dlouho nehráli tenhle ten velikánský hit jménem Little Britain. Tak právě teď a tady v rámci poledního meny za podpory nakladatelství Darmagaya, MacParts.cz a taky Rojito Ice Cream. Velký díky za podporu. Já už jsem vám neříkal, možná to říkali kolegové přede mnou, že včera jsme měli velmi plodné studiové rozhlasové setkání. Skoro všichni moderátoři našeho rádia, aspoň ti, co to měli blízko do Prahy, tak dorazili a bylo to velmi zajímavý. Vzniklo z toho několik sázek. A tak jsme se trochu hecovali navzájem. A jedním z nápadů bylo toho méně repríz poledního menu, ale já jsem rozhodně pro, ale chtěl by to z partnera pořadu, tak třeba zrovna posloucháš, tak napiš lukas@radiocolor.cz. Taky tam proběhl nápad toho udělat poledně menu dvouhodinový, co vy na to? Napište mi na stejné adresu, uvidíme, co se s tím dá dělat. Každopádně tohleto už jsou Ritz All Stars a věc jménem The Garden. S připomínkou dnešní páteční akce jménem Pěstuj město. Hrajeme si z vinylů. Poslouchejte polední menu na Color Music Radio. Příjemný poslech.

Tak Poleť Meny se blíží do svého finále, respektive tohle byla předposlední písnička, kterou vám dnes ještě stihnu zahrát, dokud je to Poleť Meny hodinové. Ještě jednou opakuju svůj dotaz, jestli byste preferovali spíše Meny prodloužit na dvouhodinové, anebo byste radši každý den jedno čerství. To je zásadní otázka a pak ještě hledá se sponzor nebo zásadní partner tohoto pořadu, který by to mohl posunout dál a udělat to reálný. Tak třeba někdo mezi vámi, mezi Karlovými Vary a Opavou by se třeba našel. Zdravím samozřejmě do všech měst, Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov, Znojmo, Opava. A dozvěděl jsem se taky, že už brzo budeme v Ústí nad Labem, tak na to se taky ještě hodně těším. A ještě tam byla jedna frekvence, ale to si nechám jako překvápko. Tak velký díky Mirkovi a celému týmu Color Music Radia, že milujeme muziku a že milujeme rádio a jsme moc rádi za vaše zpětné vazby, že vás to baví poslouchat. Tak díky, že posouváte a pokud můžete nějakým způsobem třeba zapropagovat tam, kde posloucháte vy, dát vědět ostatním, nebo byste třeba chtěli nějakou nálepku, vymýšlíme nějaký originální motivy, tak mi napište lukas@radiocolor.cz, máme to interaktivní dnes a díky za poslech, přeju vám krásný odpoledne a ještě jeden song na závěr a přeju vám krásný víkend a těším se buď dneska odpoledne na festivalu Pěstuj město v pražské Holešovické tržnici, respektive venku před ní, a nebo třeba v neděli na The Abyssinians. Mějte se parádně, krásné odpoledne. Rien qu'un petit bout d'ongle dans un coin de ma poche de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches.

0: Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar.
1: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
6: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
7: O, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
6: Ju, máte pravdu, Pedro González.
8: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgie, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme. Thank you. A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště. Prosím.
5: Tak běžte vy, Dona Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
6: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
8: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
6: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plyšáky. How are you a hele. Díky.
8: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
6: Mám Ameriku velmi ráda a tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například bych vzpomenul to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
8: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
6: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
8: Oh, Jesus, to je trapas, sleduje to celý svět.
6: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
8: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte ji, no to je strašnej trapas.
6: No, co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
5: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května, Lucerna Music Bar.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza v neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května, Lucerna Music Bar.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito!
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito!
2: Co je bio a bez přidaných?

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

ochutnej autentický mexický street food v centru Budějic. Připravujeme oblíbený dobroty s marinovaným masem, nakládanou zeleninou a dalšími originálními ingrediencemi. K tomu mexický pivo nebo limonády Charitos. Na viděnou v Casa Mexicana, Krajinská 41, České Budějovice. I stand alone.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. A Sturtek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně se nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar. Smith & Wesson. Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka.
4: Feel good mlsání.
6: Sax appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind to musikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz. Let's party.
7: Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je
8: taneční party.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
6: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
7: O, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
6: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
8: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgie, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme.
7: Thank you.
8: A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště. Prosím.
5: Tak běžte vy, Doně Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
6: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
8: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
6: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plišáky. How are you a hele. Díky.
8: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
6: Mám Ameriku velmi ráda. A tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například bych vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
8: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
6: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
8: Oh, Jesus. To je trapas, sleduje to celý svět.
6: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
8: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte jeho, to je strašný trapas.
6: Co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
5: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
7: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Další výlet za diskohudbou posledních 50 let je tady a na co se můžete těšit. Opět tu zazní nové oldies věci, které jsem vyhrával, a pak samozřejmě příběh od Oliny. No a další záplava muziky, kterou nikde jinde neuslyšíte. Teda, abych byl spravedlivý, u Kuby nebo na Music Only, tedy ano. Tak třeba bude tady Fleetwood Mac, Tony Beverly, Victoria nebo Plastic Bertrand. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše odvysílané stahujte, no a nebo poslouchejte. No a začneme mým oblíbeným PWL soundem od neznámé zpěvačky Shinese. I'll bet she's got a boyfriend. No a pak přijde věc od dánské kapely Style. Ti nám něco povypráví o telefonu. Ona totiž existuje i maxi verze v dánštině, což je zajímavé. Takže pokud se vám bude tahle anglická verze líbit, napište si o tu dánskou verzi. No a brzy si ji pustíme. Je z roku 1985 a nakonec rok 1979, obrovský hit, co v tom samém roce naspívali dokonce dva velikáni. Jednak to byl Elton John a já tady mám verzi od Spinners. Are you ready for love? Takže objevujte vaše oldies ještě jednou. No a hlavně se dobře bavte, tak to vám přeje Pavel Bárta.
1: Color Music Radio. Music in PWL style.

0: pak můžete porovnávat, jestli je lepší verze od Spinners nebo Eltona Johna. No a já jsem rád, že Olenina výzva ohledně vašich příběhů padla konečně na úrodnou půdu, protože se ozvali Markéta a Marty se svými příběhy. Postupně budou za týden a za 14 dnů, což ale neznamená, že tím je vyčerpáno. Vy ostatní, co se stydíte nebo jste líní, napište něco a přejte si za to písničku, rád vyhovím. Olena dokončí dnes téma fanouškovství, tentokrát herecké, a píše: měla bych skvěle humornou historku, téměř se hodící do filmu Světáci. Bohužel to mohu popsat jen zhruba, neboť se to týká více lidí, kteří by se mohli cítit býti dotčeni. A tak jen ve zkratce. Káča milovala jednoho herce z divadla Na zábradlí. No a podařilo se jí přes nějaké kontakty sehnat lístky, neboť jinak bylo v tom divadle na měsíce dopředu vyprodáno. Káča vzala sebou mne, protože já jsem tam měla téže lístko v ohni, a Táňu, která byla jen do počtu, jí o žádného herce nešlo. Plán byl jasný. Po představení se nějak vetřeme do proslaveného hereckého klubu při divadle. Tak jsme tam vlezli, což nikomu nevadilo. Mladé holky tam často chodily. Nejhůře, nebo z jiného pohledu nejlépe, neboť bez úhony dopadla Káča. Její favorit do klubu totiž vůbec nepřišel. U mne to zpočátku vypadalo nadějně, jenže proto mé želízko v ohni si přišel jeden rejža. Želízko mělo jakési noční natáčení mimo Prahu. No, slíbilo mi, že si pak pro mě přijde a že si mě najde, což ovšem neučinilo. Nejlépe, či nejhůře, dopadla Táňa, která o nikoho nestála. Vrátila se až druhý den odpoledne, teda Olino, si byla diblík. No a jak zjistila při té noční výpravě, krom jiného ztratila jednu náušnici. Vše nám pak detailně popisovala. Škoda, že ne i nám. Její zážitek byl zapsán do análů městské knihovny. My jsme se na tu výpravu do divadla fakt plně připravovali, opravdu jako ve Světácích, takže i teď já mohu říci, já je znala všechny osobně, pane architekte, tedy kromě toho Hinajse. V závěru použiji další hlášku ze Světáků, kterou mohu vztáhnout i na mou nepřítomnost partě Groupies Riot House. To bylo téma Led Zeppelin. Není důležité, co se nestalo, ale že se to mohlo stát. No, minule tu Olina psala něco o Michaelu Oldfieldovi a její korespondenci s pohledem na Karlův most a vybrala od něj Crime of Passion. Pak přijdou Point Assistants a Automatic, rok 1983. No a nakonec něco pro Feinschmeckery Sandokan. Ovšem v maďarštině. A tu má na svědomí skupina Neoton Familia, ale teď už Mike Oldfield.
1: Písničky z barunčiny krabičky.

0: Náhodou ta maďarština má něco do sebe, co si večkým? To je srdíčko moje, jen tak bokem. Sybil, tak to je americká zpěvačka, co začala svou kariéru v roce 1987 vydáním svého prvního úspěšného alba. Pochází z New Jersey a my si od ní pustíme single When I'm Good and Ready, pak Climax a Love Bandit z roku 1984. No a na začátek z téhož roku Tony Beverly a její největší hit Into the Night.
1: Back to the 80s.

0: byla skupina Climax. No a teď Steve Carvin. Ten působil hlavně ve skupině Pentarex, ale odskočil si ke svému solo projektu a jeho jediný single se stal taktéž jediným velkým hitem pro rok 1989. No, alespoň na německém a nebo evropském trhu. Hungry for Love, a ten si právě teď pustíme maxi verzi.
1: Maxi mix.

No my si tady dali zatím při muzice orientální akupunkturu, kterou nám zprostředkovala skupina Total Dolly a právě dohrává Victoria a Time is Over. No to má naprostou pravdu, i náš čas první hodině je skoro pryč, ale přece jen tři tu ještě budou a pak hurá do hodiny číslo dvě. Písnička, která bude následovat, nebyl žádný hit, no ale prostě něčím mě oslovila, prostě se mi moc líbí. Snad osloví i vás Vogue a Love Bus. Pak Plasty Bertrand, ten bude vyprávět o slavném potápěči a mořeplavci Jacques Cousteau. No a nakonec Fleetwood Mac a Big Love. Za malou chvíli se opět těší na této vlně Pavel Bárta.

0: Druhá hodina hitů i rarit od 70. po milénium je tady. I ve druhé hodině se můžete těšit na věci, co tu ještě nezazněly. No a samozřejmě na Maxáč, jak je obvyklé. Budou tu třeba Topo e Robby, Wilson Ferguson, Steve Clark nebo Patty Ryan. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si pod záložkou podcast vše stahujte anebo poslouchejte prostě to, co jste zmeškali a neslyšeli. No a jako první přijdou The Buckbeats a jejich verze hitu Daydream, pak Brian Eyes a Over Again a nakonec klasika ze 70. Supermax a Love Machine. Takže hezký poslech přeje od mikrofonu jako vždy Pavel Bárta.
1: Taneční party. Color Music Radio.

jedním z nejpřehlednutelnějších představitelů Noe Deutsche Welle s typickým soundem byla skupina Extra Bright. Ta naspívala hymnu pro všechny záškoláky a ty, co školu prostě nesnáší a nejraději by ji podpálili. Hurá, hurá, die Schule brennt. Tedy hurá, hoří škola. Pak Steve Clark a ten měl největší hit No More Love. Ale my si pustíme single číslo 2 You Can Say to Everybody. Ten se nehraje tak často, nicméně taky hezký. Ale na začátek skupina Premio Nobel a Sugar Love z roku 1987. Taneční party, hity, rarity s Pavlem.

0: Wilson Ferguson, tak to je samozřejmě pseudonym, co si s oblibou dávali představitelé italodiska. Kdyby vás zajímalo jeho pravé jméno, tak to je Maurizio Felici. Vydal pouze, no a že mě to nepřekvapuje, 4 singly. Ten první a největší v roce 1988, I'm Singing Again, ten si pustíme. Pak skupina KID a Fine Time Tonight z roku 82, ale nejdřív Bimbo Boy ze Švédska a D from Broken Heart.
1: En sång från Sverige.

Tyrion, no, tak to je německá zpěvačka, která svůj první singl vydala v roce 1986 a ten zatím poslední v roce 2021. A tak uvidíme, jestli z ní ještě něco vypadne. My si od ní pustíme hit Stay With Me Tonight a to jako 12-palcovka. Podobnost se CC Catch je, prosím, čistě náhodná. Maxi from the 80s.

No, tak to byly Topo a Robby Under the Ice a pod námi ještě dohrává Vony a Découvre moi z roku 1988. Je čas končit a pokud chcete tančit dál, přelaďte na Music Only, kde běží retro party až do 2 do rána, nebo tady Funky Party, zítra Kuba Melín a Lahůdkáctví a pak i Martin Svátek. No a dokonce ještě novinka zde Hesher a Fallen in Love, pak Maxine a Don't Stop a nakonec moc hezká cover verze, i když ne, tak docela Thomas Anders za podpory původní formace The Three Degrees a When Will I See You. No ano, rád vás za týden opět uvidí a u rádia se těší Pavel Várta a teď, protože se nám blíží svátek dětí, tak pro všechny fakany a parchanty tady mám sladkou tečku z filmu Kavrík a čokoláda, továrna na čokoládu. Mějte se fajn, dobře.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny. Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let s

Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky. Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

0: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Posloucháš Color?
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.